nazýváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prsten ti však prach nezmení na lentilky a kuchur jadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

8.11, dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. Roky rokúce sme počúvali, že muži povedia denne 7000 slov a my ženské natárame 20000 slov. Lenže nová doba, dámy a páni, haló, dnes platí, že ženy povedia počas dňa 16200 slov a muži 15700.

karton na dolek a taký porcelán. Sem odrejím cibulkama a pety parmazán. Pět kilo hráku, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.

0: toto je Rádio Vlna, hráme vám hity overené časom a tie také svieže, tanečné, na tie si počkajte, alebo príďte za nimi rovno v sobotu na našu Oldies Party Rádia Vlna.
1: Áno, lebo aj my tam prídeme. My znamená DJ Peter Hurajt a ja, teda Milan Švikruha, ale špeciálny host a najbližšej Oldiesky v Poprade tento víkend 6.6. v areáli Aquaparku bude aj jeden... český herec, spevák, scenárista, veľmi obľúbená postava celého českého showbiznisu, Sagvan Tofi.
0: Takže v Poprade na Oldies Party Rádia Vlna v Aquaparku aj táto postava, postavička v úvodzovkách, Sagvan Tofi a Dávej Ber, určite aj tento hit zaspieva pre vás, čo tam prídete. Inak pár mesiacov dozadu sa zastavil aj tu v štúdiu Rádia Vlna Sagvan.
1: Áno, my sme sa mali možnosť s ním porozprávať o všetkom možnom, či už je o produkciu muzikálov, alebo o ten jeho filmový život, ako to bolo aj s postavou, ktorú stvárnil takmer vždy po boku Lukáša Vaculíka, taká nerozlučná dvojka, či to boli Vítr v kapse alebo Kamarát do dešťa a tak ďalej a tak podobne.
0: A rozprával aj o svojej diagnoze, lebo kedysi to bola neposednosť, dnes by to malo svoj názov ADHD.
2: Tak mě zachraňovalo vždycky ve škole. Za moje maminka, která vlastně, jako, já jsem nevěděl, v té době jsem nevěděl, že mám nějaký ADHD, nebo mě tam se nehrál, prostě jsem byl temperamentní a furt mě dávali do zvláštní školy a dávali mi dvojky a trojky schování a máma mě zachraňovala, tak to byla jedna věc. A druhá věc mě zachraňovala, že jsem sportoval, že tam jsem se vybil energie, takže jsem věděl, já jsem fakt dlouho jako nepil, a ještě na konzervatoři jsem hrál hokej a do dneška chodím třikrát, čtyřikrát týdně hrál hokej, jako fakt jako, jsem dobrý docela, to byste koukali.
0: Jinak doufám, že bude velké pódium, aby tam mohl z jednej strany na druhú behať a utekať.
1: Alebo prekorčulovať, nie? No tešíme sa na to a tešíme sa hlavne na vás, že prídete v sobotu do Popradu na Oldies Party Rádia Vlna aj so Sagvanom Tofim.
0: O lístky si zahráte ešte aj dnes večer s Rasťom.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?